好一个。啊，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天哪，天